Sladká sloboda ojeba, odváda, sladká sloboda ojeba, odváda, sladká sloboda. Grazie.